0: díry, kroutí si knihy hry, ocasem mrská na stranu, do díry si čí hrozby kočičí, potvory já vás dostanu, dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: To nedělá.
1: Angorská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
0: Dá do těla.
1: Ten, kdo si tričku dělá rozcvičku, kdo má fyzičku, ten uvidí,
0: ten uvidí,
1: že o ty svaly je zájem stálý.

0: дети, вставать, дети!
1: Vonku je nádherně, dnes můžeme jít všetci na pastvu.
2: Výborně.
3: Ohromný děduška.
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, pojďte, vynesiem vás von. No, tak.
3: Děduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil jsem ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapčisko, Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr-campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: A viete čo, dcérka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No. Keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čaká úplné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

krávy a kačice, že má dětky od krásavca, čo má hniezdo z pravice. Našej kačke taká závis skoro vôbec nevadí, vždy sa obzrie na svoj zástup, ten tak ľahko nezraní.

0: Casimir. Ty počuvaj, a čo je to tá klíma?
1: Až já budu velká, bude ze mě selka, jistě je to menší dřina než

až do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimomarťané.

panáč si milení. A pak až budu star, stále s vámi budu zpívat a bar, bar, bar, bar, bar. A potěšení na mé straně, už se od vás nehnu. S vámi k slávě budu stoupat, s vámi klesat ke dnu. Jo, panáč si milení. A pak až budu star, stále s vámi budu zpívat a bar, bar,

0: jsme tedy chtěli na ten výlet.
1: Aha.
0: Ale on s náma ztroskotal.
1: Aha. Jistě, dámy, to vyřešíme. Jistě se najde řešení.

0: дети, вставать, дети!
1: Vonku je nádherně, dnes můžeme jít všetci na pastvu.
2: Výborně,
3: ohromné děduška.
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, pojďte, vynesiem vás von. No, tak.
3: Děduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil jsem ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapšisko, Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr-campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, no, no, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: A ještě čo, dcerka, skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, no, no, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No, no, no, keď to budeme skúšať potroške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čakajú plné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

0: ani pastu s kefkou nepozná.
1: A vlásky už má celkom na hlávke zmotané, keď ho doma češu, povie nie.

0: дети, вставать, дети!
1: Vonku je nádherně, dnes můžeme jít všetci na pastvu.
2: Výborně.
3: Ohromné, děduška.
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, pojďte, vynesiem vás von. No, tak.
3: Děduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil som ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapšisko Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, no, no, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: Ale ešte čo, dcérka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, no, no, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No, no, no, keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čakajú plné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.